pomyslích prebolel sám nás. Neda Ďavomíra, koni tebi, sklopim oči čisto da ti čujem glas. Sklopim oči.